0: dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Takhle krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď tě hraje

0: posloucháte Petl. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John.
1: Čusté, Chick Style a John.
0: A který je ten tvůj?
2: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
1: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
0: Objevte zapomenuté životy a místa.
1: Více informací na stetl.cz.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za

Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Nastraž uši. Tahle

0: dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: it sound like a helicopter?
1: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu tanečné rádio v Brně. Rádio v Brně.

0: Krásné ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Rádia, s vámi Janča Houbová, dnes v neděli 9. srpna, kdy svůj svátek slaví Roman, jméno pocházející z latinského Romanus, v překladu znamená Říman. Podle českého kalendáře má svátek právě dnes 9. srpna, tak samozřejmě přeju našemu šéfisovi Romanu Kolodějovi všechno nejlepší. No a pokud taky znáte nějakého Romana, tak mu nezapomeňte popřát za malou chvíli kalendárko. No a podíváme se, co se otevírá na Lesné, tak buďte s námi.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia, datum 9. srpna, svátek slaví Roman. Pojďme se podívat také, co se událo v minulosti. Rok 1791 české země císař Leopold II. Nechal z Vídně do Prahy převést nejstarší a nejvzácnější z českých korunovačních klenotů svatováclavskou korunu. Roku 1891, o 100 let později, na Pustevnách na Radhošti vznikla první ubytovna Krčma. Měla 25 lůžek a vybudovala se za 8800 zlatých. Rok 1896, první kinematografické představení v Brně předvedl Albert Schiller z Vídně. Půl roku po prvním filmovém představení na světě, pořádaném bratry Lumiérovými v kavárně Grand Café v Paříži. Rok 1908, první utkání ve vodním pólu a první plavecké závody v Brně. Klání se zúčastnili zástupci různých částí monarchie v městských lázních v Zábrdovicích, předchůdce dnešního slavného funkcionalistického areálu. Uspořádal jej německý Brünner Schwimm Club Austria. Rok 2006, 5 ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadlo u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a ukradlo přes 77 milionů korun. V historii České republiky to byla jedna z největších loupeží. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1945, bohužel smutná událost, 9. srpna, druhá světová válka, atomová bomba Fatman byla svržena na japonské město Nagasaki. Zemřelo kolem 70 tisíc lidí. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například rokový zpěvák, zakladatel skupiny Arakain Aleš Brichta, anebo taky oblíbený herec a moderátor Petr Rychlý. Tak pokud také slavíte, přeji vám všechno nejlepší.

Dopoledne ve společnosti Free Radia, krásnou neděli, to vám přeje Janča Houbová od mikrofonu, no a za malou chvíli už vám prozradím, co se o tomto víkendu otevřelo na brněnské Lesné, počkejte si na to.

0: Brněnské Lesné se o tomto víkendu po 7 letech znovu otevřelo brouzdaliště vedle krytého bazénu. Provozovatelé na místě otevřou i kavárnu a plánují i pravidelný kulturní program. Mimochodem otevřeno by mělo být od 9. do 22. hodiny. No a kromě krytého bazénu lidé na Lesné nemají žádné místo, kde by se mohli osvěžit ve vodě. Nejbližší koupaliště se totiž nachází v údolí v Divišově čtvrti v Králově Poli, takže si myslím, že tohleto pro místní malé ladiče Frýčka bude opravdu to pravé.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Kartečka.
1: Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu náměstí za 35 milionů korun. Na náměstí je nová kašna, zeleň a zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. Zahradníci na náměstí vysadili do záhonu přes 2000 květin a stromořadí doplnili 4 nové lípy, takže tam bude příjemně příští léto, bude tam pěkný stín. No a pro děti vzniklo hřiště s hasičským autem, takže takový tip třeba, kam můžete vyrazit na nové náměstí v městské části Bosonohy.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Free Radio. Free Radio.

Desátá hodina je tady, přátelé, krásné dopoledne, ladíte Free Radio, s vámi Janča Houbováno a na co vás nalákám do kina tentokrát? Romantická komedie Americký sen. V kinech je právě teď taky velkoryse hodnocená česká komedie s názvem 6 gramů, mě osobně to hodně nalákalo. Potom se taky můžeme podívat na oblíbenou partu v animovaném filmu Tlapková patrola dinosauří film. No a chybět nebude ani česko-německý rodinný animák Kinošpunti a Kapibary. Tak si počkejte na podrobnosti a teď už to nejnovější na vlně 107 FM. Free Radio. Hudební novinky.

0: Let's go!
1: Romantická komedie Americký sen. Amián tráví Jeremy dny za pultem videopůjčovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bouna v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen právě teď v kinech.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u

0: A pokud tady máme fanoušky Robina Hooda, tak vás potěším. V kinech je od tohoto týdne temnější pojetí klasického příběhu o Robinu Hoodovi, kde je tato postava stvárněna jako bitvami zocelený samotář, který se potýká se svou minulostí plnou zločinů a vražd. Zraněného hrdiny se ujme tajemná žena, která mu nabídne šance na vykoupení. Dobrodružné drama s Hughem Jackmanem v hlavní roli ve filmu Smrt Robina Hooda.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Kinonovinkou tohoto týdne je americký mysteriózní thriller s dobrým hodnocením Konec Oak Street. Ten sleduje obyvatele poklidného předměstí, jejich životy se radikálně změní po záhadné kosmické události. Celá ulice je náhle vytržena z reality a přenesena do neznámého, izolovaného prostředí plného skrytých hrozeb. V hlavních rolích se představují Anne Hathaway a Ewan McGregor jako rodiče, kteří se snaží ochránit svou rodinu a čelit neúprostné okolní přírodě i narůstajícímu napětí mezi sousedy. Konec Oak Street je právě teď v kinech.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
11: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
13: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Tento týden pro vás mám i české akční sportovní drama Bojovník. Ten se bude odehrávat ve světě smíšených bojových umění MMA. Milan Ondrík v hlavní roli se představí jako vysloužilý zápasník, který se shodou okolností bude muset vrátit do ringu. Vedlejších hereckých úloh se zhostily Hana Wagnerová, Eliška Balcerová či Martin Finger. Koproducentem sportovního dramatu Bojovník je organizace Octagon.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Krásné dopoledne, přátelé, teď už také tři typy, kam můžete v neděli vyrazit. Na Free Radio jsem pro vás tentokrát připravila Bítovskou hradní pouť, potom se také společně podíváme na třídenní událost Den Brna, chybět nebude ani hodová slavnost centru Brna, no a prozradím vám, kde se můžete vykoupat a kde se naopak koupat nemáte. Další podrobnosti za malou chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Kam vyrazit?
1: I dnes můžete navštívit Býtovskou hradní pouť, která je významnou kulturní událostí, která spojuje historii, tradici a současnost v malebném prostředí hradního komplexu Býtov. Letos se koná už 34. ročník tradiční hradní akce s bohatým programem. No a co vás čeká? Historický řemeslný jarmark, církevní pouť od hradní studánky s průvodem přes hradní kapli, kde proběhne mše svatá a po ní adorace býtovské smírčí Madony uvnitř kaple. Komedianti na káře vystoupí se svými pohádkami a žonglérskou na hlavním nádvoří a parkánové zahradě. Vstup na program je zdarma a je zahrnuto v ceně všech prohlídkových okruhů. Tak jak jsem říkala, určitě vyražte na Býtovskou hradní pouť, kde to dneska máte tak trošku zadarmo.

0: porazit.
1: Dnešním dnem vrcholí významná třídenní událost Den Brna. Ta připomíná období před 380 lety, kdy se v roce 1645 pokusila švédská vojska dobít Brno. Každoročně tuto významnou událost připomíná městská slavnost Den Brna. A dnes vás čeká program nejen v centru, kde se můžete těšit na houslový koncert a ochutnávky francouzských specialit, ale i na Špilberku, kde je připraven doprovodný program k výstavě 1645 Tábor pod hradbami.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A přátelé, čeká nás ještě pár teplých dnů. Určitě se budete chtít někde ochladit, tak pozor, kde se koupete. Některá místa totiž mají špatnou vodu. Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice. Hygienici stav vody rozdělují do 5 kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou. Pro laguny Horní nádrže Nové Mlýny kvůli zvýšenému výskytu sinic platí stupeň číslo 4. Značí, že koupání v takové vodě představuje pro lidi zdravotní riziko. Stupněm číslo 3 hodnotí hygienici vodu ve všech 5 koupalištích Brněnské Přehrady. Koupání zde může být rizikové pro těhotné ženy, děti, alergiky anebo lidi s oslabenou imunitou. Naopak bezproblémové koupání zůstává i nadále v přírodním biotopu v Kovalovicích, na Brněnsku, koupacím biotopu Brno-Jih, Lomu, Janičovém vrchu u Mikulova na Břeclavsku anebo na pláži Vranov u Vranovské Přehrady na Znojemsku.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské Přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
0: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: čí jsou hody fríčkaři? Naše brněnské. Dnešním dnem vrcholí brněnské hody 2026, co vás čeká, tak třeba sváteční bohoslužba v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie za účastí krojovaných jako poděkování a duchovní tečka za celou události. Tak pokud ještě byste rádi vyrazili na brněnské hody v centru Brna, tak ještě máte šanci.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné poledne, přátelé, Janča Houbová s vámi a teď už taky hodina, která je plná infa z Brna a podíváme se například na to, že možná už nebude možné koupání v lomu v Šošovce na Blanensku. Taky se podíváme na to, že modré zóny v Brně se nám opět rozšíří, no a mrkneme taky na takovou novinku, která vznikla na Jižní Moravě. Tak si na to počkejte. Free Radio. Hudební novinky.

0: Nové 20-kilometrové stezky pro koně vznikly na ploše školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách na Blanensku. Cesty pro koně přivedly do okolí Bílovic nad Svitavou, Útěchova a Ořešína. První kilometry hypostezek se objevily už před 3 lety v okolí Babic nad Svitavou a Řícmanic na Brněnsku. Tyto nové značené cesty mají přispět k bezpečnému pohybu chodců, koní i cyklistů. No a správci lesů plánují další.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se.
2: Já rád játra, ty rád játra.
3: Popokate peto.
2: Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka.
3: Trénuj s námi a mluv plynule.
2: Každý všední den po 13. hodině.
3: Nevaž se, rozvaž se.
4: Na mě nevyklazuj, to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.

0: kapričkaři a pokud se rádi chodíte koupat do lomu v Šešovce na Blanensku, tak pozor, vedení obce totiž uvažuje nad oplocením a omezením počtu lidí. Podle starosty tam jezdí lidí moc a především parkují tam, kde nemají a mnohdy se chovají agresivně. Vstup do lomu regulovali třeba v Mikulově na Břeclavsku a koupat se tam může v jednu chvíli jen 100 lidí a lidé platí za vstup i za parkování. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější.

0: Free Radio s vámi a modré zóny se nám v Brně opět rozšíří. Tentokrát do Starého Lískovce. Brněnští radní rozhodli, že parkování kolem Dunajské ulice bude od 29. září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Zóna C reguluje parkování v nočních hodinách během všedních dnů, je nastavená přes noc od 17. do 6. hodiny. Prvních 60 minut je přitom po každé zdarma. Další započatá hodina je vždy za 30 korun. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci Park Simply a Easy Park nebo online parkovacími automaty či SMS-kou. Parkovací automaty v zóně C totiž nejsou.
1: Free Radio, tvůj brněnský rádio.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
5: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
4: Objevte zapomenuté životy a místa.
5: Více informací na štetl.cz.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci za malou chvíli, už také 107. Frýčka, potom Markéta Hučková, retro party, retro pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Macky Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne, no a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rádio. Free Rádio 107 FM.
1: Dámy a pánové, ladies and gentlemen, já bych to s dovolením odstartoval. Ciao tutti, hello everybody! Je to tady, ladíte Free Radio 107 FM, odkud vás zdraví Lukáš Bartl a srdečně vás automaticky vítám na startu 1016. kola hit parády 107 Fríčka. Sami asi dobře slyšíte, že nálada ve studiu je naprosto perfektní, atmosféra je skvělá a my se můžeme ponořit do celé hitparády. Než se pustíme do výsledku z minulého kola, do odpadlíků a hlavně do dnešních novinek, musíme mrknout v prvé řadě na vaše hlasy. To je hrozně důležitá věc. Co dodávat, když je to naprostá paráda? to je otázka. Já to řeknu rovnou. Na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 na mě vyskočilo číslo. Číslo 5261. 5261 hlasů za jeden jediný týden. Byl jsem úplně tak jakoby unešený z toho, že jsem kontroloval i ty hlasovací dny. Nejsilnější hlasovací den byl v neděli 9., kdy přišlo skoro dvojnásob hlasů než v ostatních dnech, takže tam bylo cítit, že jste byli doma, nebo že byl prostě čas v neděli a... Já musím za to hrozně moc poděkovat, určitě musím poděkovat za celý tým Free Radia a taky za to, jak jste to hlasování brutálně rozjeli, takže díky. Tak jak jsem před okamžikem naznačil, jsou tady ještě další body programu a teď máme před sebou tři nejlepší místa z minulého kola. Takže před týdnem se pro nejlepší tři pozice hlasovalo takto. Zázračný postup z 32 na 3 zaznamenala bomba Hard to be Humble, tedy třetí místo Mikolas a taky Trips. 2, to byl zase raketový postup z 23. pozice pro Skarbu Galaxy, takže druhé místo Kungs a Theophilus London, no a jednička minulé kolo, postup z 2 na první místo, skladba Joyride a Oliver Tree. Během celého týdne jsem zvědavě právě kontroloval hlasování a musím říct, že tohle jsem nečekal, stejně jako v minulé hitparádě, kde se kompletně promíchala celá horní dvacítka. Tam, jak jsem říkal, nezůstal kámen na kameni. A ať už nás dneska čeká jakákoliv věc v té hitparádě nebo jakékoliv hitparádové překvapení, jsem moc rád, že posloucháte a že vám z hitparády nic neuteče. Teď už se mrkneme k tomu, co tak trochu uteklo. Říkal, nic neuteče, ale někomu to uteklo. A to jsou právě odpadlíci. Ale ne každý v hitparádě končí jakoby z nedostatku hlasů, že mu ta šance jakoby utekla. Někdy je to i kvůli pravidlu 52 týdnů. A právě dneska tam jeden takový odpadlík je. Jdeme na odpadlíky. První odpadlík, Rita Ora, skladba Joy, konec po 52 týdnech. A já tak jenom jako okrajově doplním, pokud se v hitparádě udržíte 52 týdnů, tak se vám ta písnička opravdu jako povedla. Rita Ora Joy, dneska konec hitparádě, odpadlík číslo 2, skladba Crash. Australský projekt Pnau a také Mailin Zan, konec už po 10 týdnech. To už je docela jiná situace, když končíte hitparádě po 10 týdnech, tak nemůžu říct stejnou větu jako u skladby Joy, že jo? Odpadlík číslo 3, spolupráce Sony Foder a DOD a taky Poppy Bascomp. Je to pecka Think About Us, tady už hlasy nestačily, ale celkově se udrželi 33 týdnů, což je krása.

Pecka v hitparádě, ve Freeboxu to klidně dáme, ale tady v hitparádě už další šance nebude pro skladbu Think About Us. Odpadlík číslo 4, Alok, Faithless a Sam Harper, bohužel 25 týdnů. Posluchačům Free Radia stačilo na to, abyste vyloučili Club Bizarre.

0: Takhle jste rozhodli, takhle odpadlíci vypadají. Odpadlíci jsou kompletní, to znamená další bod máme za sebou, no a teď už bez ztráty vteřiny skok rovnou mezi dnešní novinky hitparády. První skladbu, kterou dnes uslyšíme, má na svědomí zpěvačka Alexandra Sten, vlastním jménem Alexandra Ioana Sten, narozená 10. června 1989. Je to rumunská zpěvačka, která se zaměřuje na house a dance. Já myslím, že tohle jméno asi znáte dobře. K Alexandře se v tomto novém projektu připojil ještě hudebník a taky zpěvák, který vystupuje pod přezdívkou jako Donny a společně přináší dnešní první novinku. Řekl bych jako s malinko tučtovým názvem. Skladba se jmenuje Set Me Free a takových skladeb je na světě bohužel hodně. Ale jdeme na věc. Ladíte Free Radio, na 107 FM se vám od mikrofonu hlásí Lukáš Bartl a teď konečně ta nejkrásnější věta, kterou můžu dneska říct. Držte si kloboučky, právě teď rozjíždíme 1016. kolo hit parády 107. Fríčka. Novinka číslo 1, 107. místo, Alexandra Sten a Donny, Set Me Free.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Rádio 107 FM, hit paráda 107 Frýčka a teď druhá novinka. Jako další si dáme neskutečnou pohodovku. Já to řeknu takhle rovnou ze startu, ta skladba tak prostě působí od prvního tónu, když se do toho zaposloucháte, tak se přenesete někam na ostrov, na pláž, nohy ve vodě, drink v ruce, no uvidíte za okamžik. Už podle názvu je jasné, že to pohodovka měla být už od startu tohoto projektu. Skladba se totiž jmenuje Everything's Alright. Všechno je v pořádku. Takže Everything's Alright, všechno je v pořádku, jak by řekl můj kamarád, brambory jsou v řádku. Jasný. S touto skladbou přichází, pozor, teďka, jako by kdo to dělal, s touto skladbou přichází Aztek, asi víte, Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, už je to známé jméno, Aztek, vlastním jménem Kai Fitzgerald, rozený jako Kylie McPhail, je britsko-nizozemský DJ, hudební producent a taky skladatel. Jako další se na tomto projektu podíleli DJ Coco a vokály doplnil Kurt D. Je to vokálista a zpěvák, má výborný hlas, sami uslyšíte. A jak jsem říkal na začátku, je tam prostě cítit ta pohoda a tohle prostě musíte slyšet. 106. startovní místo pro tento týden, novinka číslo 2. Aztek, DJ Coco a Kurt D. Everything's alright.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka.

0: novinka je za námi. A teď už novinka s číslem 3. Tento týden máme to štěstí, že můžeme přivítat další projekt od Jazzy. Vlastním jménem Jasmine Byrne, známější jako Jazzy, je irská zpěvačka, skladatelka a taky DJka. Pozor na to, holka je takový jako trošku multitalent. Hraje převážně dance pop a synth pop, což má ráda a baví to. A k novince, kterou nazvala Invisible, si pozvala kolegu Chrise. Chris Lorenzo je britský DJ a producent, pohybující se převážně okolo stylu house music. Jak se jim spolupráce povedla nebo nepovedla, jo, pozor, jsou to dva úleťáci a DJové, takže jako někdy to vyjde, někdy to nevyjde, ale jak se tato spolupráce povedla nebo nepovedla, to už nechávám opět na vás a na tom, jak budete hlasovat. Teď si to ale pojďme pustit. 105. místo hitparády, novinka číslo 3. Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

0: Hitparáda 107. Frýčka. Krásné odpoledne všem na 107 FM, ať už to páteční odpoledne, nebo to nedělní odpoledne. Nicméně, tento týden je tady už poslední nováček, nebo poslední nováček pro tento týden přichází právě teď. A poslední z dnešních novinek představí taková jakoby skvělá parta holek. Já to řeknu rovnou a je to skladba Animal. Pozor! Pokud jste o tom neslyšeli, tak už o tom slyšel celý svět, tak se to pojďme pustit i tady na Free Radio. Skladba Animal, co k tomu říct? Základní informace, Cat's Eye, kdo to je? Cat's Eye je dívčí hudební skupina sídlící v Los Angeles. Skládá se celkově ze 6 členek. Je tam Menon, Daniela, Lara, Megan, Sofia a Yon C. Skupina vznikla v rámci reality show Dream Academy z roku 2023. Je to neuvěřitelně sledovaný projekt a jenom tak mezi nama, pro informaci, jejich oficiální videoklip dosáhl od vydání skladby 49 milionů zhlédnutí za první 3 týdny. Co k tomu dál dodávat? Jdeme na to! 104. místo hitparády pro tento týden, Cat's Eye, Animal.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka.
2: 107. Frýčka. Novinka.

0: Frýádio, 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Novinky jsou pro tento týden za námi, všechny čtyři jsme si poslechli, něco jsme si k tomu řekli, teď už si musíte udělat obrázek a názor vy, no a teď už budete rozhodovat samozřejmě hlasováním, jako vždy na freeradio.cz/top107. Je to krásně promíchané, novinka dneska Rumunsko, Velká Británie, Irsko a taky Spojené státy americké. Dáme si krátký souhrn, tedy rekapitulaci novinek a hned po nich už odkrýváme místo 50. pro tento týden. Takže 50. pozice za okamžik a teď opáčko novinek. 107. místo, vlajka Rumunska, Alexandra Sten a Donny, novinka číslo 1.

na závěr novinek v tomto kole Animal, tedy spolupráce šestičlené dívčí skupiny Cat's Eye. Spojené státy americké a tady na 107 FM prozatím 104. místo.

0: už místo 50. a to přichází právě teď. Po dívčí skupině Cat's Eye další dívka a je to Kesha. Místo 50. pro tento týden Kesha Origami.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
4: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
3: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ze Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: gummy.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 frička. Odbržděná 49.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Nastartovaná 8.40.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Slušná 47.

a za námi Aquagen. Aquagen There is a Star, celkem podobná pozice jako minulé kolo. Tady nenastala žádná obrovská změna. There is a Star, minulé kolo 45, tento týden 46. O schůdek níž na 47. startovali Ellen Walker a Steve Aoki. Ale pozor, Broken Angel, minulé kolo 51. Takže tohle je návrat ze spodní části parády. Děkujeme všem, nebo já děkuju všem, co jste hlasovali pro skarbu Broken Angel a pomohli jste jí o ty důležité čtyři pozice nahoru. Z 51, tedy návrat na 47. Podobně, teda jenom o jedno místo, se vrací Rehab a Izzy Bizu I Had a Dream ze 49 na 48. A z hora dolů padaly Timmy Trumpet, W&W a taky Dahul, Madhouse, minulé kolo 33, tento týden je 49 a taky Kesha Origami, která vlastně odstartovala celou tu horní 50, tak se vlastně až na 50. místo propadla z 20. Z 20. pozice, no... To bylo celkem prudké, ale takhle jste hlasovali, takhle to tento týden dopadlo. Takže Kesha, Timmy Trumpet, Rehab, Ellen Walker, Aquagen, první pětka za námi a teď už odkrýváme pozici číslo 45. Je to vlajka německá a je to další skladba, která minulé kolo v hitparádě vůbec nebyla. Prozradím, byla to 52. pozice. Tento týden ale číslo 45, Make a

0: Nici.
1: A mytí oken?
0: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
2: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
6: Staň se členem naší rádiové party.
5: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
6: Poslat vzkaz, hlasovku
5: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
6: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
5: Právě teď.
6: Apka Free Radio.
5: Ke stažení na App Store a Google Play.
6: Tak na co ještě čekáš?
7: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
8: Grandiózní 45.

make a change. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka. Pekelná 4 a 40.

pro tento týden tedy Animalisa Bad Angel, skladba, která právě dozněla. Já už před sebou pomalinku vidím další pozici, ale prozadit nemůžu. Je tady rekapitulace. Každých 10 songů dáváme krátkou rekapitulaci, tedy takové malé opakování, aby jsme se ujasnili a aby jsme si ujistili, kde jsou všechny ty hity a jak to vlastně dopadlo v tom pořadí. Kdyby náhodou někdo někam odskočil, odběhl, tak se nebojte, právě proto tady máme opáčko. Pojďme tedy omrknout první desítku pro tento týden. 50. pozice Kesha, Origami.

Master Blaster, Tone Nation, Make a Change. Na další pozici opět vlajka německá. 4

0: That's right, Empress. Druhé místo pro tento týden Mark Korn a taky Semi Tu a Surrender. A 41. pozice na 107 FM v tomto kole Anima, Lisa, Bad Angel. Hitparáda 107, Fríčka, hlasování kdykoliv, nonstop na freeradio.cz/top107. Teď už ale není čas ztrácet čas. Další pozice před námi, místo 40. v tomto kole, W&W a taky Scooter, Rave from Outer Space.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Komedii Vše o ženách nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
4: Maximální 40.
5: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Monstrózní 39.

0: Free Radio 107 FM a tohle byla 36 kazit parády pro tento týden. Heaven on your mind, tedy spolupráce Kygo a Dante Minsky. Hnedka o schůdek níž, 37. místo Klás Sadness, je tam postup ze 42, takže pro pana Kláse dobré hlasování a dobrý týden. Docela blbé to měli Aben a Hertz. Je to propad tohoto finského projektu z 23 na 38. Takže skladba Hertz se docela rapidně propadá v tomto kole, ale pozor, novinka Careful měla velký úspěch. D.O.D. a Izzy Bizu, nádherný postup, minulé kolo skladba Careful jako horká novinka na 104. startovní pozici. No a v tomto kole fríčkaři rozhodli, že 39. místo té skladbě sluší mnohem lépe. Ještě jednou poděkování za všechny hlasy, které jste poslali minulým novinkám. Tohle byla první z těch, co měla úspěch. Doufám, že ještě dneska v Hitparádě některou potkáme. Třeba minulé kolo novinky úspěch neměly. A to se v Hitparádě může kdykoliv stát. Jelikož hlasujete vy, posluchači, a rozhodujete o tom, která skladba bude úspěšná a která ne, tak se ne v každé Hitparádě musí podařit, že se všechny 4, 3 ze 4, 2 ze 4 nebo 1 dostane do té horní 50. Tento týden ale DOD Izzy Bizu Careful. Skok ze 104 na místo 39. Teď už ale 35. Vlajka švédská, Cas Series a 35. pozice pro tento týden On The Floor.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
1: Stáhni si naši novou

0: Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Poladěná 34.

Ještě před týdnem na 22. pozici Timmy Trumpet, Oaks a skladba Not a Place. Tento týden je to 31. Takže z 22 na 31 klesá skladba Not a Place. A těsně předtím, než odkryjeme 30. pozici, je pro vás připravená další rekapitulace. W&W Scooter, Rave from Outer Space, pozice číslo 40.

0: 35. pozici Cass a Series On The Floor. Třicátá čtvrtá pozice, trendový profesor Armin van Buuren a překrásná zpěvačka Saša, Set Me Free. Třicáté třetí místo, propad z desítky pro pana Rehaba, Rehab a Ghost Town. Trojka tedy Rehab, Holandsko, 32 hned vedle Francie, Kungs a taky Boys Noise, Get Away. A 31 pro tento týden, Not A Place, Timmy Trumpet a Oaks. Od mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl, tohle je 1016. kolo hitparády 107. Fríčka. Díky moc, že ladíte, díky, že posloucháte. Užívejte si každou pecku, každou pozici a každou skladbu úplně naplno. Je léto a já jsem hrozně rád, že ladíte hitparádu i tento týden. Teď už ale po rekapitulaci místo 30. 30. pozice, Shakira, Zoo.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
5: Nevaž se! Rozvaž se! Jara teatra, ty rá teatra. Pupukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
6: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
5: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
7: Free Radio.
8: Free Radio.
7: Hit paráda Free Radia.
8: 107. Fríčka.
7: 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující 30.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka. Namakaná 29.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Betální 26.

0: Frýdka. 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Jak to říct, aby to nevypadalo jako každotýdenní věta, ale někdo prostě stoupá nahoru, někdo klesá dolů a někdo jde rychle nahoru a někdo jde rychle dolů. Takhle to zkrátka v hitparádě 107 Frýdka chodí. A kdo půjde nahoru, kdo půjde dolů, tak to rozhodujete vy během hlasování na freeradio.cz/top107. Je tady právě ta situace, kde se z ničeho nic skladba Ultra Love propadá o 10 pozic dolů. Minulé kolo Kašmír, Jason Ross a Brianna Grace společně na 16. pozici, v tomto kole ale 26. A to je tak jako, řekl bych, docela přísné hlasování. Pojďme ještě dál. Don Diablo, Monochrome, Enjoy the Silence, zázrakem postup nahoru. Já myslím, že tahle skladba už je tady snad 50 týdnů, nevím přesně, ale Enjoy the Silence přesto získává tolik hlasů, že si ještě tahle skladba polepšila z 31. pozice na 27. 28. místo, tam se přesouvají Scooter, protože minulé kolo se jejich pecka No Rewind propadla až na 36. místo. Pro tento týden jste ale pomohli Scooteríkům a vracejí se tedy na 28. Z 29. pozice potom startovali Felixien a Kaskáda Boyu Turn Me a tam je postup celkem o 3 pozice. Taky celkem zajímavé hlasování. Takže Německo tento týden úspěch, jak německý Felixien, tak i Scooter, všichni postupují směrem nahoru a já ještě jednou děkuju za dnešní super hlasování. Kdo se to ještě neslyšeli, tak tam padlo 5 tácků. Celkem 5261 hlasů, prostě nádhera.

0: Woman.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Vysmátá 25.

krásné odpoledne a příjemný poslech všem na 107 FM. Hitparáda pokračuje, ladíte 1016, když to řeknu tak hezky lidově, no a před námi opáčko, tedy rekapitulace od 30. místa až po 21. pozici. Tak jdeme na to, hezky postupně. 30. místa.

Pelixien a Kaskáda Boy You Turn Me. Scooter No Rewind, tento týden 28. 27. pozice Don Diablo Monochrome Enjoy the Silence. Dvacáté šesté místo tento týden Kashmir, Jason Ross, Brenna Grace, Ultra Love. Propad ze 16. pozice. 25. místo Pretty Woman, Aztek, Pitbull a Gabri. Hned vedle 24. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Set trojka Miles

0: minulé kolo mezi top 5 BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tento týden, bohužel, 22. A 21. místo James Hype, Waterfalls. Tohle je závěr rekapitulace. 107. Fríčka pokračuje. Hned po 21. pozici odkrýváme místo 20. A je tady krásná letní melodická záležitost Sun Shines On Me. 20. místo pro tento týden Armin van Buuren a Glockenbach.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna, Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená 20.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Nabitá 19. 1, 2, 3.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Sexy 18.

0: sedmička Frýdka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Free Radio 107 FM je stále s vámi, aktuálně si užíváme hitparádovou show, od mikrofonu zdraví Lukin, no a pokud si říkáte, co se děje, tento týden nebude skokan a propadák týdne, Lukáš a to zapomněl, nezapomněl, chvála pánu bohu, nezapomněl. Ale až takhle vysoko, kde jsme právě teď, tedy mezi 16. a 15. místem, se podařilo v tomto kole doskočit skokanový týdne, protože není to jen tak jako nějaká legrace. Takže, hezky postupně, 19. místo to byl Mikolás Josef Ferrari. Jo, je to propad ze 17., ale dvě pozice dolů dobrý, jako zaokrouhleno dobrý. Na 18. pozici, což byl propad z 15., takže taky dobrý, Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala. Potom tam nastoupilo Německo, propad z 13. na 17. Tady slyšíte, že v té horní 20. už to tlačíte směrem dolů. Tady bylo jako opět přísné hlasování v tomto kole. Takže ze 13. pozice na 17. jste sestřelili 89ers a Rimini Rockers se skladbou Back to 89. A na 16. místě je novinka z minulého kola. Teď to dohrálo, takže víte, kdo je skokan týdne. Ano, Lucenzo a Limoncello. Limoncello! Rozhodli jste krásně. Já jsem právě čekal, říkal jsem si, buď to bude pecka, anebo to bude prostě propadák pro ty lidi. Aspoň v tomto kole je to pecka a hodně velká pecka. Zároveň tedy titul skokan týdne, Lucenzo a jeho Limoncello, minulé kolo 106. místo, tento týden 16. místo. To se krásně počítá, to je prostě postup o 90 pozic. A to je teda tady u nás v hitparádě 107. Fríčka, skokan týdne. Pojďme mrknout na propadáček, kdo pak to odskáká. Ale vidím tady, že největší propad v tomto kole zaznamenal Mike Candice a jeho skladba Where Am I, ale není to jako žádná úplně katastrofa, je to z 24 na 57. V tomto kole to bohužel vyšlo, že to byl největší propad, takže Mike Candice, aniž by chtěl, aniž by to tušil, získal titul propadák týdne, ale nic hrozného, je to pořád 57. místo. Takže skladba Where Am I, Mike Candice propadák, skladba Limoncello a pan Lucenzo skokan tohoto týdne v rámci hitparády 107. Fríčka. Informací bylo dost a dost, teď už místo 15. Na 15. pozici opět vlajka německá a jsou tu Italo Brothers a taky Aaron Čupa. Místo 15. pro tento týden Galliano.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru.
4: Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Super 13.

Rádio 107 FM, k tomu taky hitparáda 107 Frýčka, tento týden 1016. vydání. Od mikrofonu zdraví Lukin a ve studiu jsem tak jako úplně nelelkoval, ale připravoval jsem pro vás další rekapitulaci. Ta je tady právě proto, abyste měli ještě lepší přehled v té celé hitparádě. Takže teď to můžeme proletět od 20 až po místo 11. 20. pozice Armin van Buuren, Glockenbach, Sun Shines on Me. Devatenáctá

17. místo 89ers a Rimini Rockers. 16. místo Skokan týdne Lucenzo a jeho Limoncello. Patnácté místo pro tento týden Galliano, Italo Brothers, Aaron Chupa. Čtrnáctka Fisher, Florence Arman, What a Life. 29. místo minulé kolo, ale pozor, 13. pro tento týden. Krásný postup, Klaas a jeho Analog Heart. Hned vedle místo 12. Milk Inc. Unstoppable. A směrem nahoru to vzala tento týden taky BB Rexa a Faithless. Minulé kolo 21, tento týden místo 11. New Religion. Konec rekapitulace.

0: pod vlajkou Velké Británie, šestka z minulého kola, takže je to směrem dolů, ale i tak, pokud jste ve 107, mezi nejlepší desítkou, tak je to hodně dobré. Desáté místo, James Hype, Serotonin.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Vychytaná osmička.

0: Frýdka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to naprosto crazy, tento týden šílené hlasování. Já moc krát děkuji za celkový počet, což je 5261 hlasů, je to nádhera. Ale to, co se nám už tady děje v té horní desítce, 38. místo z minulého týdne je 9. pozice tento týden. Jedná se o skladbu Run Run River, tedy David Guetta, Alok a Stick Figure. Je to krásný postup, úplně stejná situace, Hedegaard a Arash, Say My Name, minulé kolo až na 37. pozici. Pro tento týden je to ale 8. Takže dva návraty z nějakých 38. a 37. pozic do té horní desítky. Tady je jasně vidět, koho jste v té horní desítce tento týden chtěli. Naopak třeba dvojka, což je stříbrná medaile, z minulého týdne se propadá až na 7. pozici. Takže Kungs, Theophilus London a skladba Galaxy před chvílí v éteru. No a před malým okamžikem skladba Summer is Magic, což je Christian Marky a Soloja, taky propad. Minulé kolo Summer is Magic, 4. místo, tento týden spolupráce Christian Marky a Soloja na 6. pozici. Teprve teď se dostáváme k top 5 a top 5 to bude taky dneska docela jízda. Pojďme se podívat klasicky na ukázky, stroj času, malý pohled do budoucnosti, jak by ta pětka nejlepších mohla dneska vypadat. 5. místo bude za chviličku, to v ukázkách nebude, ale tohle jsou 4 možnosti a 3 z nich dneska odnáší medaile. Tohle je vítěz minulé hitparády 107 Frýdka, skladba Joyride a Oliver Tree. Dneska tedy velká šance na obhajobu, taky to může být 2., 3. nebo 4. místo. Pozor, ale ve hře je taky pecka Need You Now. A Sigma má podporu, na to pozor. Velká konkurence pro obě dvě tyto skladby je ale pan Fisher. Skladba Rain už jednou se povedlo, že vlastně vyšoupla Olivera Tree z první pozice i s hitem Joyride, ale to bylo jen takové jako záchvěv, no bylo to jednou. Uvidíme do budoucna, jak to bude pokračovat tady v téhle bitvě. Ve hře je totiž taky konkurence od nás. Nicholas a Trips, Hard to be Humble. Tohle jsou podle hlasování nejúspěšnější songy v hitparádě 107 Frýdka, tedy alespoň pro tento týden a pro aktuální hlasování. A já vám za to moc krát děkuju. Je cítit, že Frýdkaři jakoby mají odhad, jako jo. Je to v odhadu, no. Krásné hlasování, ano. Já bych to přál všem čtyřem. Všem těmto čtyřem skladbám, klidně ať to vyhrajou. Takže není čas ztrácet čas, nebudem to protahovat. Teď 5. místo. Na 5. pozici v tomto kole. Hugo, Alternate, Emile Angel a Moving to the Sun.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Kam vyrazit?
2: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Vše o ženách nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Je-li bo DJ Bobo?

15 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Skvělá pětka.

skladba Joyride dneska hitparádu 107. Fíčka nevyhraje. Oliver Tree a jeho bomba Joyride právě teď dozněla na druhé pozici. Kdo bude ale jednička, to prozadím až po rekapitulaci. Jdeme na opáčko. Desítka tento týden. Serotonin, James Hype. Deváté místo David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Osmička Hedegaard a taky Arash, Say My Name. Pecka Galaxy, tento týden Kungs a Teofilus London, místo sedmé.

Krásné hlasování v tomto kole a nádherné páté místo. Moc krát děkuju. Čtvrka, Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Je to krásný pocit, já mám teďka úplně husí kůži ve studiu, protože česká vlajka mezi top pětkou druhý týden po sobě. Jdeme dál, třetí místo, Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green, Need You Now. Skok z deváté pozice.

rozdílem celkem o 19 hlasů je Oliver druhý. A kdo bude první, prozradím právě teď. Dámy a pánové, chlapci a dívky, vážení přátelé, milí fríčkaři, je tady finále hitparády 107 Fríčka. První místo je přímo před námi, vítěze jako vždy přivítáme fanfárou a potom, co se vychutnáme jedničku hitparády, vracíme se zpátky jako bumerang na start hitparády, kde nás ještě jednou v celém znění čekají aktuální horké novinky 1016. kola. To vše máme ještě před sebou v samotném závěru pořadu. Teď ale pozor, je tady jednička a první místo hitparády. Ladies and gentlemen, tam tadadam tam tam tadadam tam ta Fisher a Skarba Rain. Není co dodávat. Je to taková krásná souhra čísel, je to totiž 19. místo z minulého týdne a první místo pro tento týden. Není to zas tak jako jednoduché takhle zahlasovat, musela to být jako pěkná řádka hlasů. A jelikož je to skok z 19 na jedničku, tak je to krásné, že přesně mezi Fisherem a Oliverem Tree byl rozdíl 19 hlasů. Což teda ale musím ještě jednou s vykřičníkem podotknout, jako není vůbec moc. Celkového počtu 5261 šlo pouze o 19 hlasů mezi prvním a druhým místem hitparády. Tento týden je to jasné, zlatá medaile putuje do Austrálie a my jdeme na první místo hitparády. Vítěz 1016. kola Skarba Rain a australský Fisher.

0: 90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill and Chase

0: Jasné, karty jsou rozdaný, 1016. kolo ovládl Fisher a jeho skladba Rain. Je to velmi úspěšný DJ, nejenom tady v hitparádě 107 a Frička, ale taky po celém světě. Pozor, DJ a producent, je to jeho hudba. Teď se ale vracíme, tak jak jsem avizoval, opět mezi horké novinky hitparády. A první z nich nese název Set Me Free. Novinka číslo 1 pro tento týden spolupráce Alexandra Sten a Donny, prozatím 107. místo, název Set Me Free.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.

0: před sebou máme rekapitulaci druhé novinky. Druhá novinka byla už ve startu pořadu označená jako pohodovka. Když se do toho zaposloucháte, ono to jako nepůsobí nijak jinak než pohodově. A navíc i ten název Všechno je v pořádku. Everything's alright. Takhle přesně zní novinka číslo 2, nebo takhle se jmenuje a jak zní, to si teď připomeneme. Prozatím tedy 106. startovní pozice, spolupráce Aztek, DJ Coco a Kurt D. Novinka číslo 2, Everything's alright.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka.

0: Jednička a dvojka za námi, teď opáčko novinky s číslem 3. Třetí novinka pod vlajkou Irska, protože Jazzy je irská multitalentovaná dívka, je to producentka, DJka a taky nadaná hudebnice. A do svého studia pozvala kolegu z Velké Británie, což je taky producent a DJ, vystupující nebo který se jmenuje Chris Lorenzo. Oba dva jsou DJové, oba dva jsou tak jako z toho severu, Irsko a Velká Británie, a oba dva přináší dnes novinku s názvem Invisible. Prozatím tedy 105, 105. startovní pozice, Jazzy, Chris Lorenzo a třetí novinka hitparády Invisible.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

0: A teď čtvrtá novinka. Jsou to holky ze Spojených států amerických, nebo teda nevím, jestli všechny pochází ze Spojených států amerických. Myslím, že tam v tom velkou roli hraje Jižní Korea. Ale každopádně pod vlajkou Spojených států amerických dívčí šestičlenná skupina Cat's Eye. Cat's Eye, holky jsou úspěšné po celém světě, tak jsem zvědav, jak budou úspěšné tady u nás na 107 FM. Novinka číslo 4 s názvem Animal prozatím na 104. startovní pozici. Takže čtvrtá novinka Animal a holky z projektu Cat's Eye. Touto novinkou a touto skladbou uzavíráme celé hitparádové kolo, to znamená 1016 je u konce. Já jsem si to užil teda úplně na plný pecky. Mělo to emoce, mělo to šťávu, mělo to energii a mělo to všechno, co má hitparáda mít. Od mikrofonu se pomalu loučí Lukáš Bartl. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak vždycky mějte po ruce Free Radio. Díky za nádherné hlasování. Ještě jednou klobouček dolů, protože 5261 je fakt překrásné číslo a nádherný výsledek. Mějte se hezky. Za týden další kolo hitparády, budu se na vás těšit. Pracujte na tom, ať jsou tam nějaký hlasy. Jenom když je škaredý počasí, když je venku hezky, tak utíkejte prosím vás ven, běžte se vykoupat, běžte do lesa, běžte do přírody, až je tma, nuda, déšť, bouřka, pak k tomu sedněte a naklikejte pár hlasů pro vaše oblíbené pecky. Mějte se nádherně. Loučí se Lukin. Těším se za týden. Hlasuje se jako vždy freeradio.cz/top107 a to už je opravdu všechno. Děkuju moc a mějte se nádherně. Za týden zase spolu. Čau.
1: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Novinky.

0: začíná Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio.
0: Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio.
1: Retro Party.
2: Retro Party začíná úderem 17. hodiny. Dneska se mnou s Kristýnou Kolibovou, tři hoďky nabité té nejlepší retro muziky. Ať už jsou to rané devadesátky, přelom milénia, možná i něco na závěr osmdesátek. Určitě si to tady společně střihneme. Hlavně jsou to hity, které můžete a budete diktovat, přátelé, vy. Ano, jak jste zvyklí, Retro Party od 17. do 20. hodiny. Muziku můžete diktovat přes buď e-mailovou adresu studio@freeradio.cz, anebo přes aplikaci, pokud máte staženo, tak si myslím, že je to ta úplně nejjednodušší možnost, jak se s námi spojit. Aplikaci najdete určitě jak pro Android, tak i pro iPhony, takže úplně perfektní. No a je to klik, klik a jste tam. No a můžete nám nahrát zprávu, můžete napsat zprávu, je to úplně perfektní. No a taky za chvilku bude na Facebooku Free Radio příspěvek, na který můžete přihodit svoje tipy, co byste chtěli dneska zahrát. No a to úplně nejvíc, co mám nejradši, je, když zavoláte do éteru Free Radio 790 107 107. Tohle kouzelné číslo vám zařídí, jakou retropecku budete chtít a komu ji budete chtít poslat. Takže já myslím, že následující tři hodinky budou vymazané. Ať už děláte cokoliv, jste na koupácích, vracíte se z výletu od babičky, z prázdnin, z dovolené, grillujete nebo si prostě děláte jenom takovou pohodičku. Nohy hore, hlavně jste v chládku a u toho super muzika. Tak jdem na ní. Na Free Radio začínáme. Right beside you.

0: Radia.
1: A jenom co jsme Retro Party na Free Radio odstartovali, už je linka obsazená a na druhé straně máme Hodonín, konkrétně Jardu. Ahoj, čau.
2: Ahoj, Kristýno.
1: Nazdar. Čau vec. Ty jsi vždycky takový pohodově veselé naladěný a to máš dokonce dneska po práci. Takže si teď užíváš konečně volný podvečer. Co bude v něm takový, jako kromě toho, že posloucháš retro, co máš ještě v plánu?
2: Budu tancovat.
1: Budeš tancovat? No tak to je
2: tři hodiny.
1: Tři hočky v kuse. Perfektní. No tak to je ideální recept pro všechny ostatní. Pokud chcete být takhle veselý a plný energie jako Jarda, tancujte a puste si Free Radio. Super, co dáme za písničku a komu?
2: Kvíni.
1: Ano.
2: A bude to pro tebe.
1: Děkuju.
2: Pro Markétu, která má dovolenou.
1: Ano.
2: A ty užívá.
1: Jasně.
2: A jsem do Brna, tě mi znají. A v Hodoníně.
1: Jasně. Pro všechny v Hodoníně, kde říkáš, že máte ještě o stupínek víc, takže parný den, ale zítra by se to mělo změnit, tak bude zase příjemně. Díky, Jardo, že jsi zavolal, že jsi přinesl kus té vaší jižanské energie i k nám do Brna a Queen Radio Gaga už se rozjíždí. Tak díky moc za zavolání. Měj se. Čau.
2: Ahoj.
1: Tak přátelé, slyšeli jste, poslouchat, ladit, volat a zároveň pořád tancovat. To je prostě plán na dnešní večer s retro party, tak jak nám to Jarda takhle nádherně naladil. Radio Gaga na Free Radio už se rozjíždí, pokud byste chtěli cokoliv dalšího, můžete si zavolat. Jdem na to!

0: 11. hodině opět obsazená linka, takhle to má vypadat. A kdo je na druhé straně, je to Ondra, ahoj.
1: No Zarkyči, já tě zdravím, se rád tě slyším, dneska tradičně, tuhle hodinu.
0: Taky tě ráda slyším, no a ty jsi říkal, že máš pro dnešní předávačku naši takovou vstupičku nějaký jiný téma, než jsem chtěla nadhodit já, tak klidně nechávám tebe, abys to režíroval, tak pojď.
1: Já to spíš se tě chtěl zatokit co na jednu věc.
0: Teda takhle féteru, jo, přímo, povídej.
1: No, já si to tam takhle. Kdyby jsi měla vyhrát někdy jackpot ve sportce, ten co tam teď je, těch já nevím kolik, to by si s ním provedla v chlámě.
0: Hele, víš co, já jsem... To bude takový neoriginální a sucharský docela, ale já jsem celkem jako spořivá a já bych určitě přemýšlela, jak s těma penězma naložit, aby to nebylo jako, že vystřelím něco jenom tak jako, že hovadina, ale že bych jako s těma penězma chtěla nějak nakládat. Zároveň samozřejmě miluju cestování, takže bych někam vyrazila, to je jasný, ale jako já jsem taková, že bych určitě nebyla takový ten typ jako a koupím si kabelku a drahý auto a já nevím co, nějaký prostě pro mě moc jako takový hovadiny, no. Takže já jsem spíš taková. No, povídej.
1: Zeptám si tě jednoduše. Dala by třeba něco i na charitu, napadlo by tě to, nebo ne?
0: A kolik toho tam je teď peněz? Ať bych s čím nakládám.
1: Víš, že nevím, ale nějakou 140 mega nebo kolik.
0: Hele, kdybych teď řekla, že nedám, tak mě všichni budete proklínat, tak když řeknu, že dám, tak mi to můžete věřit. Tak to takhle můžem dát, ne?
1: Já si myslím, že jo.
0: A Ondro, ty bys udělal co, když mi takhle zpovídáš?
1: Tak je, hele, jako já bych určitě si koupil nějaký pořádný barák, pořádný autíčko, já to bych možná dal na charitu, já to bych šel mezi rodinu a pak bych se viděl to bez gložil.
0: Tak ty to máš tak naplánovaný, že doufám, že to vyhraješ.
1: No, tak jako já spodku nasázím, ale kdyby já hodou, tak budu možná myslet na to taky dítě.
0: Cože, prosím, že budeš myslet i na mě?
1: Je. Jo, kdybych myslel i na tebe třeba.
0: Já jsem taková charita, viď?
1: Hele,
0: grace. Hele, Ondro, super. Jako dobrý námět, já myslím na zamyšlenou i pro ostatní posluchače a posluchačky. Pojďme se povinovat muzice, co jsi vybral a pro koho to bude.
1: Takže dáme to, co jsem vybral od mistra prezidenta. To řekni ze mě ty, jestli můžeš.
0: I give you my heart, ano?
1: Jo, I give you my heart. A půjde, já bych to věnul samozřejmě v první řadě Romčovi Kloděvi, který měl 9. svátek minulou neděli.
0: Ano.
1: A zítra má svátek Peťulka Kloděvová. Takže i samozřejmě Sančkem Šelným všeho hlavně hodně štěstí a zdraví. A tě ta práce, kterou dělají, stále baví. A hlavně jsou úplně dobrý nálady a mají to je lepší nápady.
0: No krásně, ještě to máme aj s rýmovačkou. Tak doufám, že moji kolegové Peťa a Roman slyšeli, kdyby náhodou ne, tak já jim to zítra moc ráda řeknu. A dokonce my tady v baráku máme ještě jednu Peťu zprávařku, takže já myslím, že můžeme rovnou věnovat písničkový.
1: To vidíš, na co zapomněl, tu písničku.
0: Nevadí, pohodičce. Tak super, máme to komplet, můžeme poslat písničku?
1: Já myslím, že to máme komplet, ale já doufám, že tě to brzo uslyším někde.
0: Uvidíme. Měj se hezky. Ahoj Ondro, ať se ti daří.
1: Ahoj, šťastnou kiki.
0: Díky moc. Ahoj, čau.

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: A my se společně jdeme podívat, přátelé, zpátky do roku 1982 na velmi úspěšný hit Beat It od Michaela Jacksona. Myslím si, že ho známe skoro všichni, ale málo kdo ví to pozadí, co za tímhle hitem a hlavně klipem stojí. Michael Jackson totiž v roce 1982 udělal něco, co by se dnes možná neodvážil jen tak někdo. Amerika v té době čelila vlně pouličních gangů, násilí, drogové epidemii a sám Michael Jackson, který vyrůstal v chudé čtvrti v Indianě, s tím chtěl něco udělat. No a tak pozval do klipu skutečné členy z nepřátelených gangů z Los Angeles. A oni přišli a jsou součástí toho legendárního videoklipu, který možná znáte, nebo se na něj za chvilku podíváte. To, co nedokázala ani Los Angeleská policie rozehnat nebo uklidnit situaci v ulicích, tak dokázal Michael v klipu, kde členové gangu, kteří normálně se mlátili hlava nehlava, tak v tomhle klipu stojí vedle sebe a tančí do stejného rytmu. Michael totiž ukázal, že když chcete někoho spřátelit, tak můžeme je vést k tomu, co máme všichni společné, a to je láska k muzice a k tanci. Beat It totiž není o rvačce, je o odvaze z ní odejít. Skutečný hrdina není ten, který vyhraje pouliční bitku, ale ten, kdo do ní vůbec nevstoupí. Kdo zkrátka vypadne, jde pryč, alias Beat It. No a tohle je poselství, které nese písnička Beat It, která byla nejen úspěšným hitem v tom vele úspěšném albu Thriller, ale dokázala i tak hezky měnit svět. A to si myslím, že v tom byl Michael Jackson opravdu výjimečný. Nejenom, že byl úžasný umělec. Tak jdem na to, přátelé. Beat It, a teď se na to možná budete dívat a poslouchat trochu jinak.

0: Dnešní takzvaný dinosaurus na Free Radio Michael Jackson a Beat It. Musím říct, že já mám pro Michaela jako hodně slabost a tahle písnička je prostě geniální. Kor i skrz to poselství, o kterém jsme se společně bavili, kde gengy společně nezápasí, nechtějí se pobít, ale společně tančí a dá se říct, že se zpřátelí. Tak doufáme, že to mělo i ten reálný dopad, že skutečně bylo v ulicích města Los Angeles hnedka mnohem více klidu. Dnešní dinosaurus je za námi, před námi Kuva Klub a podíváme se za další muzikou.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: letně tropicky laděný Kuva klub a Kuva. Já myslím, k těm venkovním 34 stupňům úplně ideální muzika, ale za chvilku se určitě i schladíme, přihodíme další nejnovější, nebo ne nejnovější, ale spíš ty skvělý retrokousky, jako je Hathaway Alive. Dáme si i trošku češtiny, bude tady v FM Factory a 17. A těšit se můžete taky na Jamiroquai a Space Cowboy. Takže spousta starší muziky, která vás pohodově naladí, která vás roztančí. No a pokud byste ji chtěli změnit, protože máte náladu a chuť na něco jiného, tak šup sem s tím. Těším se na to. Teď ale doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jsem moc ráda, že můžu zahlásit, že ulicemi města Brna se projíždí pohodově, plynule, bez větších komplikací, kde se tvoří zdržení a kolony, tak akorát na dálnici D1 už jsme si na to asi tak nějak i trochu zvykli. Je to hlavně na příjezdu od Prahy do Brna a je to přímo na příjezdu do Brna nějaký 190. až 196. kilometr, tam je nárazově zdržení nějakých pár minut a ještě na D2 vidím, že je taky pomalejší jízda zhruba od 3. kilometru. Takhle nějak to vypadá pro Brno a okolí, kdybyste věděli o čemkoliv dalším, určitě informujte na naši dopravní linku, případně do apky Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Rádia.
0: A víme hlavně, jak je teď. Samozřejmě někomu horka vyhovují, někdo z toho nadšený není. Dobrá zpráva je, že zítra bychom se měli odfrknout. Teď je kolem 31 stupňů, převážně zatažená obloha. No a vypadá to, přátelé, že zítra nejenom, že si oddechneme, co se týče teplot, ale mohlo by taky sprchnout. Ano, na to si celá jižní Morava moc drží palce, aby aspoň trochu to sucho se zmírnilo. Do rána by mělo být nějakých 18 stupňů, s tím, že zítra přes den očekávejte teploty do asi 25, s tím, že dopoledne bude převážně oblačno, zataženo, odpoledne se k tomu mají přidat přeháňky, mohou být místy i vratné, tak uvidíme. V úterý pak maximální teploty jen kolem 23 stupňů a dál to vypadá, že ten další následující týden budou teploty takový jako příjemnější, maximálně kolem té 25 a tropický horka necháme chvilku spát. Já myslím, že si to zasloužíme, užívat si takovýto pohodový léto a ne úplně nějaký extra na sílu. Hathaway Alive je připravený, všechno další v retroparty klidně podle vás, tak si zavolejte nebo napište.

0: Česká retropecka na Free Radio a lehce před 6:45 FM Factory a 17. Tak možná i vy vzpomínáte na to, kdy vám bylo 17, možná to bylo před rokem, možná před 10 lety, možná před 20 a více lety, tak či tak rozhodně můžete i vy zasáhnout do retro party na Free Radio, zavolat si o písničku, anebo napsat třeba i na Facebook Free Radio, kde aktuálně přeskočil jeden retro příspěvek, který si spousta z vás určitě bude pamatovat. Tak laďte i nadále a Space Cowboy věnujeme dnešním oslavencům, kterými jsou Jáchymové.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: Party Free Radio.
1: A během minutky nám tady skočily dva vzkazy v aplikaci Free Radio. Pozdravíme Kubu, pozdravíme taky Michala. Akorát se teda obávám, kluci, že vám nebudu moc splnit vaše přání. Ale určitě pozdravíme do éteru, to je jasný. Ahoj, dáte mi tam prosím písničku od Jojo Band Jedeme do Afriky. Já to poslouchal už od malička a teď mi už bude 34. Písnička bude pro mě a k vám do studia. Moc děkuji, Kuba. Kubo, bohužel tuhle písničku Jojo Band Jedeme do Afriky nemáme. Tak jsem si říkala, co tam dát. Aspoň tak jako trochu podobného. No takhle, ono je to těžký. My hrajeme hlavně zahraniční muziku a té české tady tolik není. Každopádně, když Afrika, tak jsem si říkala, že si dáme aspoň Karl Wolf a Afrika. Ale kdyby se ti líbilo ještě něco jiného, tak klidně sázej do apky a budeme zkoušet a budeme hledat, tak ať zahrajeme to, co se ti opravdu líbí. No a pak tu máme Michala Bajkerose z Líšně, který si napsal zase o písničku Daru Bangaranga, kterou já strašně zbožňuju, a Michale, za jiných okolností ve Freeboxu by se mi trefil do vkusu a moc bych zahrala, ale teď tady máme retro party. Mezi 17. a 20. hrajeme písničky převážně z 90. a přelomu milénia, takže Dara Bangaranga jako současný hit se bohužel nehodí. Každopádně pozdravíme všechny zbrojováky, kometáky, taky Culdu. Bude to pro Aničku a pro všechny, kteří mají naladěno. Tak Michalovi i Kubovi doufám, že vás potěším aspoň Karlem Wolfem a Afrika, a kluci, kdyby vám to nevyhovovalo, klidně posílejte další vaše tipy a něco vybereme, něco najdeme. Je to tady. Díky za zprávy. It's gonna take

0: Gaudino, další oblíbenec tady na Free Radio. Watch out, lehce před 18. hodinou Retro Party pokračuje.
1: Retro Party, Retro Party Free Radio.
0: A máme tu ještě jednou vzkazík od Kuby, který si chtěl nechat zahrát od Jojo Band Jedeme do Afriky. Teď zkouší další hit, což jsem moc ráda, díky Kubo, že píšeš. Pet Shop Boys a We Are The Pet Shop Boys. Takhle se jmenuje ta písnička. Takhle, Pet Shop Boys máme, ovšem písničku Go West. Tak potěšíme. Určitě i tady pro tebe, Kubo, budu mít. We Are The Pet Shop Boys, hold teda ne, ale aspoň takhle. Co za chvilku k tomu přihodíme, bude taky třeba Paps and Scar, Vini Con Me. A těšit se můžete taky na Guru Joshe a dá se říct takový velmi, velmi letní hit Infinity. Ale i nadále můžete zasahovat do playlistu Free Radio Retro Party. Pokračuje teď i po 18. hodině. Diktovat můžete jak přes e-mail, přes Facebook, přes aplikaci, případně i přes naši telefonní linku, což zdůrazňuju, podtrhávám, máme nejradši 790-107-107 Pet Shop Boys a Go West. Teď teda pro Kubu. Kubo, snad jsme se teda od toho Jojo Bandu Jedeme do Afriky posunuli tím správným směrem. Je to tady pro tebe. Užívej!

0: rádia.
1: A 18. hodinu otevřeme s dalším volajícím, tentokrát je to Jakoubek, ahoj, čau.
2: Ahoj, Kristýnko, Beno.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Kuba, Červená voda.
1: Ahoj, Kubo, ty jsi normálně z Ústí nad Labem, ale teď aktuálně jsi v Červené vodě v Jeseníkách, kde jsi říkal, že sprchlo, je to tak?
2: Ano, sprchlo.
1: No, sprchlo,
2: je to
1: krásný.
2: Tak, co na celé koty sprchlo.
1: No, tak to je pár.
2: 3 hodiny bylo zatařeno černo a 5 hodin se udalo hezky a bylo se nejlíp.
1: Tak si to tam nešušněte pro sebe a posílej to do Brna, ty deštíky.
2: Ano, Kristýnko.
1: No, uvidíme. Ono bychom se měli dočkat zítra, takže snad to klapne. My si zahrajeme nějakou superovou písničku. Co to bude? Povídej.
2: Dneska to bude Petrušo Marvin. Shady.
1: Čověče, já jsem ti slíbila Shady, ale teď jsem si uvědomila, že Precioso je z Blaster Jacks a Shady je novinková hitovka, takže tu tady v Retro Party nezahrajeme. Ale můžeme dát třeba Precioso a Tell Me Why, co ty na to?
2: Ano, Precioso, Tell Me Why.
1: Dobře, dobře. Mám to připravený a pro koho to bude?
2: Pro tebe, Kristýnka, ty to určitě dneska.
1: Děkuji.
2: Na píčku Páci, po Maketu Rukovou. Po Báta, Lukáše a potřeji rádio a potřeji Brno.
1: No tak to je krásný. Doufám, že celé Brno má radost, že dokonce z Červené vody posíláš písničku všem. Díky za to a užívejte si super výlety. Máte určitě něco na plánovaného. Půjdete ven, viď?
2: Ano, máme. A co jsi dneska ty večer třeba? Co budeš mi na plánu? Jste večer?
1: Jakobku, já mám plán Retro Party až do 20. U mě je to jasný, já budu tady a těším se, že ještě zavolají další volající. Teďka jim dáme prostor a pustíme Tell Me Why, jo?
2: Jo, Kristýnko, tak se mi je hezky a ty to určitě máš, ty Kristýnko.
1: Děkuju, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, papá, měj se krásně.

0: Studiozo Marvin, speciálně z Červené vody od Jakubka pro nás všechny v Brně. Děkujeme za to. Tell me why, tahle klasika, lehce po 18. hodině. Michal si napsal ještě do naší apky Free Radia, ať zahrajeme něco od Karmy, takže bude Karma a klasika Sedam Dana. Tak doufám, že potěšíme úplně všechny, co jsou na doslech. Nejenom Michala, a teď se pojďme podívat na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
2: Krajda Brno, hlásím obrovskou frontu na dvojce okruhu z Královpolských tunelů do Husovického tunelu. Stojí to tady pravděpodobně asi havárka. Už jsou tady asi 10 minut.
0: Děkujeme za info. Tak tady se to štosuje a další info máme z Teslovy ulice na nájezdu na Vídeňskou směrem do centra, kde bůral dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Takže víkendový, pohodový, plynulý provoz bohužel narušen těmihle komplikacemi. Počítejte s těma, kdyby cokoliv dalšího, určitě dejte vědět.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.

0: Rozbaž se.
1: Jara, teatra, tyrá, teatra.
0: Popokate, peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní, brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se. Rozbaž se.
2: Na mě nevytážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Na Free Radio se rozjíždí slíbený letní kousek Guru Josh a Infinity a hned potom se společně podíváme na dnešní zajímavého hudebního detektiva, který je součástí naší retroparty. Budeme odhalovat původ písničky, kterou normálně hrajeme běžně na Free Radio, a ono se to pojí s hitem, který je právě ze začátku 90. Tak za chvilku prozradím víc. No a mrkneme samozřejmě i na apku Free Radio, kde nám napsal Michal o jednu super písničku pro dobrou náladu, ale to až za chvíli. Teď Guru Josh a Infinity, tak doufám, že i vy máte dobrou letní náladu a že si užíváte tu nejlepší retro muziku na vlně 107 FM.

0: Rádia.
1: A my jdeme, přátelé, pátrat. Ještě nám tady guru Josh doznívá, ten je teda nekonečný, ale už tady máme detektiva, přátelé. Hudební detektiv spočívá v tom, že si prozradíme, odkud je písnička, kterou běžně normálně hrajeme na Free Radio, no a odkud, že pochází, jaký je to remake cover. Tak písnička, kterou jsem vybrala, je Would I Lie to You. Takhle to hrajeme běžně na Free Radio, předělávku od dvou francouzských DJů, Cedric Gervais, David Guetta. A teď to odhalení. Přátelé, detektiv odhalil, že právě Would I Lie to You je stejnojmenný hit Would I Lie to You, a to od Charlesa Pettigrew a Eddie Chacon, který se poprvé setkali v roce 1991 během jízdy metrem na lince C v Los Angeles, kde začali společně zpívat a psát písničky. Tak nevím, jestli to bylo přímo v tom metru při té první jízdě, ale mohlo to být hezký zážitek i pro všechny spolusedící a cestující. Text písničky Would I Lie to You je vyznáním hluboké lásky, ujišťováním o naprosté upřímnosti. Would I Lie to You? Co pak bych chtěl, hal? Podívej se do mých očí, tam je vidět všechno. Je to velký hit, který vznikl a který zřejmě tahle dvojice, tedy Eddie a Charles, nikdy nepřekonali. Bohužel teda Charles taky brzy zemřel v pouhých 37 letech, asi nějakých 10 let po tomhle hitu. Každopádně tohle je vystřelilo na první příčky spousty hit parád. No a Would I Lie to You? Jak zní teda ta původní verze? Musím říct, že já jsem měla teda vždycky ráda i tu původní a doteďka si ráda pouštím. Tak pojďme na retro z devadesátek. Would I Lie to You?

0: Charles a Eddie a jejich velký 90-kový hit Would I Lie to You, jako náš dnešní detektiv, kde jsme odhalili, že právě Cedric Gervais s Davidem Guettou předělali tuhle písničku v novinkovém podání. Musím říct, že i tohle má teda, jako ta původní verze, má neskutečnou duši a drive a vibe. A i ten klip, když se na ní mrknete, já na něj teď zrovna koukám, tak má prostě přesně takový ten 90-kový závad. Ať už přes oblečení, přes účesy, přes ty záběry, no prostě, jo, tohle jsou 90-ky. Za mě jednoznačně. Would I Lie to You? Dnešní detektiv je za námi, před námi Vanessa May a za chviličku si dáme další písničku od vás, jak diktujete v apce Free Radio.
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: ještě než se společně vrhneme na dopravu a mrkneme se i na počasí a další servis, tak tu mám vzkaz od Michala v naší apce. Ahoj, zahraj výborný song pro dobrou náladu všem, co poslouchají i mě do studia, děkuju. A všem, co si užívají neděli, I like to move it. No tak určitě, připraveno. Je to určitě nejenom z Madagaskaru, tady z téhle filmového animáku, ale je to hlavně hitovka z roku 1993 Real to Real. Tak doufám, že Michal přesně tuhle dobrou náladu zprostředkuje úplně vám všem. Jdeme na to na Free Radio. Právě teď I like to move it.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1993.
2: I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like

0: tanečky na Free Radio rok 1993, Real to Real, I like to move it. Já věřím, že tuhle dobrou náladu, kterou Michal vybral, tak jsme předali tam, kde byla potřeba, nebo jenom jsme doladili a došperkovali, že se hezky vrtíte, ať už na krále Jilimána, Alexe, Marty, Glory, Melman. No, v roce 1993 asi netušili, že tahle hitovka se stane kultovní právě i díky animáku Madagaskar, který si myslím, že si teďka s tím spojujeme tak nějak všichni. Lehce po půl sedmé si dáme Gigi D'Agostina. Posunutý díky vašim vzkazům, protože jsou důležitější, za chvilku taky Labuš I Love to Love. A dáme si taky moje oblíbené uskupení Savage Garden. I tahle pohodička zazní za pár chvil. Teď si ale po půl osmé mrkneme, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Z Královopolského do Husovického tunelu prý dlouhé zdržení a taky nehoda, která se stala v Teslově ulici na nájezdu na Vídeňskou směrem do centra. Bourala tam dvě osobní auta, částečně brání v provozu. Mělo by to být ale do půl hodiny vyřešené, odklizené. Tak pokud k tomu máte něco aktuálnějšího, nebo se to snad štosuje ještě někde, tak určitě přihoďte, ať tenhle většinou pohodový víkendový provoz doladíme a víme, co se kde děje. Kromě těchto dvou komplikací v Brně by to mělo jít dobře. Dálnice D1 se štosuje hlavně na příjezdu od Vyškova do Brna dál na Prahu. Dvoustý první kilometr tady očekávejte po křížení na 196. se zdržením zhruba kolem 5 až 10 minut. Na D2 se to taky štosuje na příjezdu do Brna jenom pár minut, ale i tak s tím počítejte zhruba od třetího kilometru.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 31,5 stupně, takhle je to v centru města Brna. Dneska už by to o moc víc být nemělo, tohle už jsou dnešní maximálno, bylo i víc, že jo, i kolem nějakých 34, ale teďka už tak nějak to pomalu ale jistě končí. Ty horka by měly skončit taky nejenom teď pro tuhle chvíli, ale pro celý následující týden. Maximální teploty se budou příští týden pohybovat kolem 28, spíš to bude ale kolem 25 a zítra by se k tomu mohly přidat i přeháňky. Po ránu počítejte kolem 18 stupňů, zítra přes den nejprve dopoledne polojasno oblačno, odpoledne pak zataženo s přeháňkami. No a nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat kolem 27, s tím, že v úterý se ochladí dokonce jen na nějakých 23 stupňů. Tak nejenom my, ale hlavně příroda si konečně oddechne. Doufejme i v ten déšť, který jako už vyhlížíme nejenom v Brně, ale na Jižní Moravě tak nějak jako hodně. A jak říkal můj kamarád Martin, říkal, ty tam pořád mluvíš o dešti a já jsem tak rád léto. Jako dobrá zpráva je, přátelé, že tím, že zítra zaprší, doufejme, takhle to určitě neskončí, protože 25 je přece krásná teplota a rozhodně je to i na koupačku. Za chvilku mrkneme, jak to vypadá s brněnskou přehradou, mám tu nějaký nový hlášení hygieniku. Teď ale Gigi D'Agostino.

0: Radio.
1: Retroparty na Free Radio pokračuje, rozhodně budeme dál hrát podle vás, mám tady další vzkaz, těším se na něj, že zahrajeme. Teď se ale společně jdeme mrknout, jak jsem slíbila, na naši brněnskou přehradu, protože i přesto, že se má ochladit, tak další dny slibují pořád teploty i kolem 25, což je na léto a koupačku úplně ideální. Akorát nemám úplně dobré zprávy, přátelé, co se týče té kvality vody v brněnské přehradě. A mám tu aktuální měření kvality vody, a to od jihomoravských hygieniků, kteří měřili a nezměřili nic moc hodnoty. Co se týče konkrétně brněnské přehrady, tak všechny ty naše koupáky Kozí horka, Osada, Rakovec, Rokle, Sokolské koupaliště mají trojku. To znamená jako ve škole od jedničky do pětky. Jakmile máte jedničku, je to ta nejlepší možná voda ke koupání. Dvojka už to tam začíná trošku kvést, ale trojka mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní potíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Pro ty, jak se říká, jako lidi, jak tam zaznělo, vnímavé, tak to můžou být lidi s alergiemi, určitě se to nedoporučuje, protihotné a podobně. Tak přátelé, brněnská přehrada kvete. Nic asi neočekávaného, dalo se to čekat takhle ke konci prázdnin, už je to skoro tutovka, každopádně teď jsme na trojce, není to nic moc. Už to určitě je vidět i očima, že tam prostě to kvete a není to úplně dobrý. Tak pokud to nemáte rádi a nebo tomu chcete dát ještě šanci a chcete se pak, jak zaznělo, radši osprchovat, tak brněnská přehrada je vám stále k dispozici. Každopádně na čtyřce, tedy úplně to už je v podstatě skoro zákaz koupání, jsou nové mlýny a na čtyřce tedy taky velmi špatná kvalita vody je v Letovicích Vranová, takže i tam není to doporučené pro děti, těhotné, osoby trpící alergiemi, takže tam taky nic. Ale kde se naopak hygienici vydováděli v tom dobrém slova smyslu a kde jsou jedničky, tak to je třeba Rybník Suchý. Je to přírodní koupací biotop Brno Jih, tady u nás v Brně. Máme taky super stále Koválovice, Oslavany, Rosice, Janičův vrch v Mikulově, krásný lom, stejně tak Bohuslavice, Luleč, Lučina, koupaliště Vémyslice, Bantice anebo Vranovská přehrada a pláž Vranov. Tak na těchto místech jsou jedničky, přátelé. Tam je kvalita vody nádherná. Tak pokud máte rádi koupačky v přírodních koupalištích, tak právě tady je vám to umožněno a můžete být v klídku.
0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxus

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.

0: rádia.
1: A jdeme hrát dál. Podle vás Kuba píše, že by chtěl nechat zahrát písničku pro svoji milou. A má to být Michael Jackson, kterého prý moc miluje. Tak tu máme, Kubo, s tvojí milou velmi něco společného, protože já na Michaelovi taky neustále ujíždím. No a Kuba vybírá písničku Ghost. Ghost tady bohužel nemáme. Patří to teda za mě spíš k takovým těm méně známým kouskům z roku 1996. Ale když Ghost, a když je to teda o těch příšerkách a duších, prostě strašidelně laděný, tak já si myslím, že Thriller může být taky. Což tam je to v podstatě dost podobný. Taky je tam spousta duchů, taky jsou tam zombíci a já nevím, co všechno. Tak ať tvoji milou, Kubo, potěšíme. Michael Jackson, je tu Thriller.

0: Retro party Free Radio.
1: Skvělý Michael Jackson, tentokrát thriller speciálně pro Milou od Kuby, tak doufám, že slyšela a že má radost, Kubo, že se teď culí od ucha k uchu a nejlépe, že tě opusinkovává. Případně pokud u sebe nejste, tak tohle nastane, až se uvidíte. Mám tu další vzkazy v naší apce, tentokrát je to od Ivanky z Chrlic, která chce nechat zahrát písničku pro Myšáčka do Líšně a pro jeho rodiče, pro mamku k narozkám, něco hezkýho, vyber, nechám na tobě a mám ho ráda i jeho rodiče. Děkuju. Tak Ivanko z Chrlic, mám tu připravený teda nejenom pro tvého milého, ale jak zaznělo i pro maminku, která má dneska svůj den, tak všechno nejlepší a Savage Garden. Já je mám hrozně ráda, jsou fajn, tak co vy na to? I want you, chci tě, posíláme Myšáčkovi do Líšně, ale samozřejmě i mamince, které přejeme všechno nejlepší, ať je zdravá, šťastná, spokojená. No a další hit vybírá Gigi. Tak mě při žehlení napadlo, byl by prosím Bobby Brown, You Can Play That Game, jestli jo, budu mít velkou radost, stejně to dožehlím, tak jdem rád. Tak ať to žehlení jde krásně od ruky, nevím, jestli je to tvoje oblíbený nebo úplně neoblíbený, teď nemyslím hit, ale ta činnost, každopádně ať ti to hezky jde a tady tahle písnička, kterou jsi vybrala, tě hezky roztančí. No a co budeme hrát dál? Další hit, o ten se postarají, tak je třeba Backstreet Boys. Takže vybráno, vyladěno pro následující půlhodinku, ale do ní můžete kdykoliv zasáhnout. 790 107 107, e-mail, Facebook, apka, jak budete chtít. Po 19. pokračujeme s Free Radiem a Retro Party.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Myšáčkovi do Líšně, ale taky mamince od Myšáka, od Ivanky, která zdraví nejenom maminku, ale i svého milého. A maminka navíc má dneska narosky, no nádherný. Savage Garden, I Want You, dali jsme si tuhle skvělou pecku, co budeme hrát dál?
1: Retro Party Free Radio.
0: To už bude diktovat Culda, kterého máme na drátě, ahoj.
2: Ahoj Kristinko, zdravím všechny posluchače a přeju krásný podvečer.
0: Ahoj i tobě, já jsem se stihla dozvědět, že ses vrátil z Košic, z výletu. Tak prosím mě prozrať, co tam bylo tak suprovýho, protože seš nadšený.
2: Ale nadšený jsem celkově z té krajiny, protože fakt bylo tam nádherně. Z Opálových dolů, ze Zlou, která by je nádherná, z jídla, čiže fakt tam vařil. Řekl bych, že možná i líp jak u nás.
0: Už jsme taky probrali, že si říkám, jestli to spíš není jako pro tebe vzácný, že si ochutnal něco, co normálně nejíme tady doma, třeba ty halušky nebo něco takového. Každopádně, jo, proč ne? Rozhodně tomu dávám palec hore, nejenom gastru, ale i poznávání. A na Slovensku bylo příjemně, nebo tam bylo taky hic?
2: Člověče, byl tam hic, ale ne jak u nás. Ten vzduch byl trošku takový, nechci říct, jako čistější, ale líp se dýchalo, víš?
0: Jo, no tak to
2: jako
0: zvíkám.
2: U nás je tady jako vyložení, když jsme dojeli semka, jako když jsem dojel dom, tak ten vzduch je takový těžký. Mm. Ale tam prostě ještě to téma horama, prostě tou krajinou, tak se tam prostě líp dýchalo.
0: No, dobrá zpráva je, Culdo, že by od zítřka mohl pršet a ochladit se, tak snad ten příjemný vzduch budeš dýchat i doma. Každopádně po výletě, co ti zahrajeme?
2: Ale dal bych si dneska Skutry a Nesáju, protože tahle skladba slaví 30 let, tak si ji všichni ujím a všem popřeju krásný zbytek dne, bude to teda pro všichni posluchače, pro celý váš tým, pro tebe, ať to tam ještě zvládneš a hlavně pro moji Aníšku.
0: Skvělý, moc krát děkuju za zavolání, za pozdrav na Slovensko, ale i k tobě domů a Skutři jsou připraveni, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuju.
0: Čau věc, tak přátelé, Skutři po 19. hodině, Bobby Brown, You Can Play That Game pro GG k žehlení v zápětí.

0: pořádně rozdováděná vlna 107 FM díky Culdovi, Scooter a Nesaya. No a slíbil jsem, že za chvilku bude Bobby Brown Two Can Play That Game. GG, snad mi to odpustíš, ale volající mají hod přednost.
1: Retro Party Free Radio.
0: A další volající je Marťa na drátě, čau.
2: Čau.
0: Nazdar, ty voláš z práce, to znamená, že rozvážíš dobroty, tak nám udělej chutě, co to je tentokrát a kam to vezeš.
2: Takže momentálně parklíze, prošetová, špinátová, speciál komenda, pizza pane, celávová, tašunková.
0: A kterou máš nejradši?
2: Paradýzo kréma.
0: Já všechny bych snědla dovez klidně. Každopádně...
2: Když bych ti to dovezl, tak bych to měla jako let.
0: A to je pravda. No i když ono venku není zas až takový zima. To je pravda, to je dobrá. Ale prozrať ještě, kam to vezeš, to je taková speciální skupina.
2: Je to hasičská zbrojnice Bohuslavice.
0: No tak do Bohuslavice to veze, výborně, tak ať hasičům taky utíká jejich směna s tvýma dobrotama, co vezeš. No a ty v práci je dobrý, říkal jsi ještě 2 hoďky, utíká ti to?
2: No ještě 2 hodiny, ale je to jakýsi teď divoký ty 2 dny ještě. Je v Kyjově 900 let Kyjova, kdo poslouchá, tak ví, takže teď to bude už dobré.
0: Tak hlavně, ať už se to sklidní a i ty máš pohodu. Co jsi vybral za písničku?
2: Nechal jsem to na tobě, ale zapněl jsem název.
0: Ty jsi říkal, že chceš Fatboy Slim a společně jsme vybrali tu rychlejší The Rockefeller Skank. Je to připravený. Pro koho to bude?
2: Já děkuju. Pro všechny, pro dobrou náladu, pro všechny klíčkaře, pro všechny úvody, hlavně pro ty hasiče a i pro tebe.
0: Děkuji moc krát a tobě je to pěkně utíká. Zas někdy, měj se pěkně, čau.
2: Jasně, čau. Right about now, the phone.

0: rádia.
1: A další písničku konečně teda pro Gigi, která žehlí, možná už dožehlila, chudina musela čekat, až volající dostanou své, ale teď už je to tvoje, Bobby Brown a Two Can Play That Game. A ještě tu mám vzkaz jako v reakci na to, jak tady Couda mluvil o Košicích. Couda, poslouchej. Píše Alex Slovák, pěkný večer, prajem Kristýnka, sa spýtaj Couldy, či si dal na hlavnej ulici v cukrárni banány v čokoláde so šlohačkou, lebo ak nie, tak si to, řeknu to slušně, pokazil, jo, je to zprostší. Každopádně pri fontáně, jedna z těch fontán, o kterom píšem, alebo 200 až 300 metrů dělej, je velká ta istá firma Alex. Tak Alexi, díky za tip na cukrárnu v Košicích. Pokud to teda Couda nezvládl navštívit, tak věřím, že to brzy napraví, a díky za zavolání, nebo spíš za napsání.

0: Fajn rádia.
1: Je to tak, užíváme si tu nejlepší muziku, převážně z 90. a přelomu milénia. Tohle byl Maduar a Do It To It, tak snad i tohle jste si užili a jdeme pokračovat teď na vaše přání. Napsal Michal, ahoj Kýťo, hodila bys tam něco od Jump and Joy, případně Erotic, bude to pro všechny fríčkaře a tobě do studia. Tak díky, že myslíš úplně na všechny a jsem ráda, že vybíráš Jump and Joy. Mám tu od nich Vamos Everybody, tak jdem na to.
2: Pátečka Free Radio. Pátečka Fríčka.

0: Tohle byli přátelé Backstreet Boys, Get Down. Co to bude dál? Po půl osmé se můžete těšit na 18 a Floor Filler. Takže na parket vás pozve tahle švédská skupina, k tomu Jamelia a Superstar. A dáme si drink nebo možná něco jiného. Sex on the beach. Takový je výběr muziky, je po půl osmé v retro party, ale kdybyste do toho chtěli zasáhnout a nechat zahrát něco svého, jak je libo, můžete diktovat, ať už je přes naši telefonní linku 790 107 107, přes e-mail, přes apku, přes Facebook, možností je spousta. Pojďme mrknout na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak jsem ráda, že ty dvě komplikace, co byly v Brně, tak jsou vyřešené, odklizené. Už by vás nemělo v Brně nic zbrzdit, akorát buďte opatrní ve směru na Prahu na dálnici D1 168. Tady v levém pruhu je porouchané auto, ale nějak extra překážet v provozu by nemělo. Jinak teď večer, takhle o víkendu v neděli, si myslím, že se jede dobře a mám to tady i potvrzené. Skutečně jede se plynule, pohodově v Brně. A co se týče dálnice D1, tak akorát se to štosuje ve směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu, zhruba 200. první kilometr. Tady počítejte se zdržením do 10 minut.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Pořád tropická třicítka. Drží se zuby nechty a ne nás opustit. Každopádně do rána bychom měli mít nějakých 18 stupňů. Převážně ta oblačnost až zataženo by mělo vydržet i přes noc, s tím, že do rána opět bude více oblačnosti a zítra odpoledne jsou hlášené i přehánky. Můžou to být i bouřky, místy přívalové deště. Tak uvidíme, co k nám skutečně dorazí, jestli dorazí, ale já věřím, že už konečně fakt dorazí. Teploty zítra maximálně do 20 stupňů. Na úterý se pak ještě více ochladí. Minima budou po ránu kolem 13-14, přes den do 22. No ale od středy to už bude zase takový příjemný léto a to si myslím, že úplně ideální. Teploty kolem 25.

0: Rádia.
1: Proto právě na Free Radio rozhodně vzpomínáme na dětství, tak jako Michal napsal do naší apky. Nemáš tam prosím něco od S Club 7, tahle kapela, to bylo moje dětství. Michale, mám to úplně stejně, S Club 7, to je prostě klasika. Ovšem, na Free Radio bohužel, ale tak jsem hledala, pátrala, co by tady mohlo být takového, co známe všichni my, co jsme se narodili v 90. A jsou tu třeba holky, už mi nevolej, tak třeba tohle doufám, že ti taky připomene dětství, případně něco dalšího vybereme, klidně napiš, retro pokračuje.

0: Dobrý rádio.
1: A ještě před závěrem retro party tu máme vzkaz od Michala v apce. Tak mám, beru tvoji výzvu v reakci na to, co jsem tady před chvilkou říkala. A mám chuť zakončit neděli pořádnou makarenou, ať máme úspěšný příští týden. Hezký zbytek neděle. Tak Michale, myslím si, že výborná volba makarena a ta úplně původní klasická z roku 1993. Los del Rio. A já bych tuhle písničku chtěla věnovat taky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na té včerejší velké události, prvním ročníku brněnských hodů. Nevím, jestli je to nějaká nová tradice a budou následovat další ročníky. Každopádně brněnské hody si myslím, že se vydařily, bylo to nádherný a díky všem nejenom z chasy, který tam tančili, ale co to třeba organizovali, protože to bylo fakt parádní. Tak makarena pro vás a díky Michale za písničku.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1993.

0: A věřím, že na tohle jste si, přátelé, všichni skočili, protože Makarena to umíme a známe úplně všichni. Takže tanečky z 90. A teď tu pro vás máme jednu z těch závěrečných kousků.
1: Retro Party. Retro Party Free Radio.
0: A vybírat bude Tomáš. Ahoj, Tome.
2: Ahoj, Kristinko.
0: Nazdárek, co u tebe, všechno dobrý při neděli večer?
2: Všechno dobrý při neděli. Byl jsem na koupáku.
0: Byl jsi na koupáku, no super. A užívačka, a no dneska bylo tak jako trošku zataženo, ale možná to mohlo díky tomu být i příjemnější, ne? Nebo?
2: No, bylo to příjemnější.
0: Bylo to fajn, super. Tak jakou dáme písničku?
2: Ani nevím, jak to bude dál vypadat s těma pařákama.
0: Ale vypadá to s nima špatně, což jsem ráda, protože příští týden mají být spíš maximálně 25, což si myslím, že je jako velmi příjemný, pořád na koupačku dobrý. Kromě pondělí, kdy má pršet, tak si myslím, že ten příští týden pořád bude léto, jako jak se patří, a akorát se nebudeme pařit. Tak jakou dáme písničku?
2: No, doufám, že se už nevrátí pařáky.
0: Kéžby. Tak povídej, jakou dáme písničku na závěr našeho...
2: Takže dneska si dáme Gigi D'Agostino, L'amour toujours.
0: Připraveno. Pro koho to bude?
2: Asi pro všechny posluchače.
0: Takhle jednoduše to necháme. Super. Tak věnujem to určitě všem, který se těší na ten příjemný teploty a příjemný týden, a rozhodně to bude dál i letní. Tak i tobě, Tome, super závěr neděle. Díky za zavolání, Gigi D'Agostino, ti letí. Měj se, ahoj.
2: Díky, Kristinko. Ahoj.

0: Osmá hodina se přiblížila, Gigi D'Agostino L'Amour Toujours je skoro za námi a před námi už poslední přání v Retro Party. Já jsem moc ráda, že dnešní nedělní retro takhle žije, až si to s náma užíváte až do konce.
1: Retro Party. Retro Party Free Radio.
0: A kdo žije to na závěr, je to Karel. Ahoj, čau.
2: Ahoj, krásný podvečer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Taky tě moc rádi slyšíme. Ty máš dneska pracovní neděli nebo volnou neděli? Jak to máš?
2: Ne, já jsem měl fotbalovou neděli, takže já jsem víceméně dohrál se zápas, protože byl vítězný, tak jsme chvíli poseděli. Aha. A pak říkám, no musím ještě stihnout retro party, protože tam Kristýna, tak aby ho mohl pozdravit, takže naštěstí jsem to stíhal, takže subotra.
0: To jsem taky moc ráda, gratuluju teda k vítězství, věřím, že endorfíny a radost je v tobě veliká, tak to ještě doladíme super muzikou, co to bude, pro koho to bude?
2: Takže bude to pro tebe, pro mě a pro všechny posluchače, dáme si Plastika Bertranda, Kaplej Pomoa.
0: A výborně, děkuju za tuhle francouzskou moji oblíbenou na závěr. No a ty se měj krásně, Karla, děkuju za zavolání, fakt jsem ráda, že jsi zavolal, už jsem se bála, že to třeba nestihneš, ale krásně stíháš závěr retra, jak má být. Tak se měj krásně a budu se těšit zase někdy, ahoj.
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
0: Tak přátelé, tohle byl Karel a Plastik Bertrand se Plan Pour Moi. No a co nás čeká dál za chvilku, je to jasný. Bude Mackie Martin a House For You, takže určitě poslouchejte i nadále, bude co. Po 20. hodině ty nejnadupanější dvouhodinový DJský sety. No a já se budu těšit zase v pondělí po 13. Mějte se, čau!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Okay, engine stop.
1: We have had some technical problems.

na Free Rádiu 107 FM.

Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin 13 minutek, no a před malou chvíli začal pořád House for You Live na Free Radio 107 FM. Já doufám, že máte za sebou opět skvělý víkend, který si právě teď krásně uzavřeme. Já jsem to dneska odstartoval novinkou od Vehby a Viktor Ruiz, Silo, potom tam byl Rainer Zornwelt, Only One Way. Teďka Viktor Ruiz, Don't Mess With Us, za chvilinku nová Adriana, Deeper, takže dneska je to novinkama úplně našlapaný. Každopádně, kdo užívá ještě toto teplé počasí a někde grilluje nebo má nějaký garden party, tak klidně mě můžete zavolat na 790 107 107, někoho pozdravit nebo si nechat zahrát něco na přání. Pokud to bude v mém stylu, tak určitě rád splním. Takže my jdeme užívat závěr celého víkendu, taky závěr celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM. Také nezapomeňte, tradičně volíme doprava, ať si to užijete na 107%. A my jdeme zpátky na muziku, takže příjemný poslech. Free Radio 107 FM a pořád House for You Life.

Dámy a pánové, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Life je úplně ve finále. Já vám děkuji za zprávy, za poslech, taky mám jedno speciální. Mám tady jeden speciální pozdrav pro Ondru Mittnera, ahoj, a ti ta grilovačka pořádně fičí. A každou chvíli se uvidíme. Takže já doufám, že se uvidíme na nějakém mejdánku už příští týden nebo neděle 20.00 Free Radio 107 FM a ty největší bomby v éteru. Já vám přeji krásný zbytek celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM. Mějte se krásně, skládejte básně. Ahoj!

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Mecha Electric. Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.